rijaali won fa qabru tuba amna ñu gan gu teddi ci bis boba kérok rijaali won fa qabru tuba amna ñu gan gu teddi ci bis boba kérok la bacci jot ca madul ijiri jëm bindon genné ca kaddu ijiri.